Botejka a piju víst, mají rany ryšana. Jaka se chova če vild, má rad track če an. Bring je na da store se nika doje. Se se chyče ech Dior, jak se chyk dripy je me echter nam. Seg ma wat če vilika, je chrepe bij je kill. Soma vila a je vriendine, je coache.